Nady počkej, tak ještě počkej. Neřek jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti. Ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej.

Děvče, ty jen o sobě mluvíš, o druhý se ti zajímat moc nechce. Zrtu jde ti jen jet, přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázníš, věř ale, že vydržím to nejdýl. Ještě chvíli se snaž a pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně schouš do dvou dek a po mně spirama safe flag, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

když se člověk nechtě stane mrtvalou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou

myslíte, že víte, jak je nám. Svět je neznámej a taky trochu bolí.

trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s tím děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

zemí, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad

mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka.

Když není co do huby, tak se pije na buben. Špejle zitrnice předělávají na mávátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmí, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

0: se bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ing. Pak z Rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nedřív našli jsme si starý seřín úměr, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval a nosil jim saxofon.

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid na duši smutek.

0: šanci ti život vzal a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní. Tak nemáš nic.
1: Je krátce po třetí.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou svoukla písek, já zas na vratkých nohou stál. Když se mi pak vrátil zrak, nic jsem nepoznal. Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice.

ozvěnami tiše řekla, musíš hledat dál. Zkoumal jsem, jestli už nejsi hvězdou na chodníku slávy. Bylo tam snad tisíc jmen, ale o tobě žádný zprávy. V kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vln jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Zhroudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptákům. Těm jsem řekl, koho hledám.

že ti věřím, potom přešla spousta všedních dnů. Pomyslná hora peří, kterou prý se láska měří, vydržela

0: větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.

koleních soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím a přitom si hovím na míse. Němci snídají svý polívky hustý, Angličani zase ham and eggs. Moje říká, že jsem těsně tlustý.

šefér ten má zaručený zprávy. V nemocnici všechno jasné je, prej až budou pacienti zdraví, Strossmayer si vezme Blažeje. O práci to radši nechci zpívat, tato píseň má být veselá, než abyste mi to začali zívat.

0: tlukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš

můžem se rovnat s počítačem. Jenom si tak v koutku tiše pláčem. Rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily.

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel jsi mi vyprávět.

0: cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

rybačku. Kikiri!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škodám o si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. I dál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem.
0: Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se

Patrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

0: budu blízko, to až teplé slunce vteřiná bude nízko.
1: Kdo sváže léto do snopu, úrodu už sklízí, kdo paběrkuje ze strnišť, na zimu uklízí.

chudého podvedli. A teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

a proč v tak nepěkných barácích bydlíte a proč tak zkažených.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici, k velkému táboru, kde lidé pikají za to, že člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít hlubší.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš.

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

Barometr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

právo sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední.

upletu špagát z konopí na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám dub či smrk.

0: jesej mě mrzet ne.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu, zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši

sype, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská

zavaš a utáhni, zavaš a utáhni.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří. S kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

svistí vír listí nad strání, tráva se uklání. Fičí čas lidé prohnaní, spí pořád, spí jen spí, a já chvátám rozfoukat, zase u komína chci sám, spěch má.

očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích Byranci zvlnili nebe.

krátce po páté.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: A bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
2: No co dělám?
1: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši sklidte si ten porcelán, jsou z toho hořký s ním.

zahrabala oči, prej, že tahá tátu od psaní. Proto všechna milá slova hnedka do urážky stočím, da vystřelí a poraní.

kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

pojďme si lhát. Pojďme taktně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami, pojďme si lhát. To jsme se naučili od táty a mámy lhát. Že i přesto přes

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

chvíle zdá se zdlouhavá a bez hromů se v dálce blízká a v láhvi na dně zůstává.

mám poušť nevadskou, kde čtyř lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

Novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody a odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát Erika Claptona.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo, páno.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak bágli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly zamává.

sám. Po nich jedu z pastvin velkoměsta k vám. Na místo vánku, uprostřed luk, zpívá mi k spánku dopravní hluk.

Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí. A já se snažím

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Patřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Včera byl můj narozeninový den a zaplať pánbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím, že mohlo by být líp.

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej.

Afriky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná, tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně, za loužičky ve vaně, denně místo snídaně, za loužičky ve vaně.

mnou běží a ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem cel.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jakoby se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

měl skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací čas.

veče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální čenže,

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty jsi zkousala nech, a ty jsi zkousala nechty. A každý

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

můžeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš necht. A spršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku, neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, mamila, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, mamila, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.
2: Sázím se, a co chcete, že na světě nejde?

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

to, že jste zvědaví, tak tuze. Dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

a potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha

na kraji háje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích beránc

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na zem.

jak čepel nože, v korunách topolů měsíc svou lampu čeří.

do její tmavé hrudi. Noc nás teď pohladí, věsnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

láska od smutku dál radosti blíž, tam překročím přes řeku.

0: čekám nejíž.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem. Nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zem. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít, hračky hrablem odhrnuju, ale pořád sněží.

uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásko po tvé rtěnce.

jsem řeřichu v bodláčí. Kolem nás jdou ve dvou řadách česáče a já už jejich tempu nestačím.

hvězdu, svůj milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky zvouky svázal šňůrou přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal svůj milý kytku, svůj milý kytku.

zbavím chápu, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ten

na kaši, ať už nás nikdy nestraší. Je z něj teď krevní tučnice, film není vhodný pro

Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší. Co dosud žvejka

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

letěl jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

0: jdou, jdeli uspěchaný, kam jdou, na cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen,
1: o výškách nad oblaky.

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli za litinovým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec oči jak z jiného světa. Říkej mi Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

0: za stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních, dřevěná nevěsta, železný ženich. Příští rok tu zůstal sám, jen pár dní koncem léta. Za brankou děvče oči jak z jiného světa.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška.
1: Ne.
0: Agni, o Agni.

ráno se budili a večer chtěli klid. Chvíli se potkávali, jak tak sebou procházeli.

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh, když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

0: Čeho se bojíš? Velké vážné smrti? Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní? Že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí? Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není? Čeho se bojíš? Čeho se bojíš? Čeho se bojíš?
1: Hodne při oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

restauraci na nádraží ti našlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo hned,

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas dosedá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás, hrajeme, pocity jsou v nás.

pil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: hned se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem.
1: Trochu jsem se bál,
0: abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Odněkud

Hrůza mi najednou projela mozkem, coul jsem k východu podvědomě, tak rychle pryč, než se probudím a zjistím, že vykrádám sám sebe.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou,

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi, na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si, pam, param, pam, pam.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka, zrob si draka.

Není to tak dávno, co jsi špatně spala, svýho těla si se bála. Málem si to vzdala, vybavit si bojím tvojí samomluvu ze spaní. Tvoji sílu k bolesti vím

ostřice. Jeho zase trápí trápí.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líbám v nocích beze smích. Život můj se ku konci již chýlí, naděje na spásu nekynou. Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv se hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noči.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: norem a pravidel. Do paštiky z mořský štiky dojelit i povidel.
1: Dojelit i povidel.
0: Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí.

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

kapela vyhrává k té velké slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě. Vůbec mě nebolí díra v mý hlavě. Miláčku, dnes mi už rudnou ti uši. Ty vůbec nedělej to, co

tady jsem skončil, i farář zývá. Spor lehkej holek v řadě nad hrobem, falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě. Všechny ty malý hebký poklady už nejsou pro mě. V báru je veselo, kdo vzdechne po mně.

tapetový moře, karibský těla mezi palmama. V oblacích tuzemskýho kouře je tvoje tvář tak trochu nedodělaná. Malířům tě na to stačí štěpec a jeden smělý tah. Něco ti chybí, ale já jsem slepec, který to nikam nedotáh.

Petě, chybí ti někdo, kdo se spálí čajem? Co neseš kombiné? Nebo se ožen s papagájem? Ostatně proč ne? Proč by ne?

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky běžným hodinám.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

Míráže. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

Vždyť je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si darebák náhodou cvařka.

zvuku baroka se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a nebo jenom tak na oko. Do dne a do roka za zvuku rokoka se rodí secese. Do nocí hledíme, všichni tam musíme, ale nechce.

sebou jenom tak na oko, do dne a do roka, za zvuku rokoka se rodí srdce se. Do nocí hledíme, všichni tam musíme, ale nechce se. Ruka chvíla se mě.

Za zvuku baroka se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu, anebo jenom tak na oko. Do dne a do roka za zvuku rokoka se

Máš oči černé, děvčátko. Jak do tmy se podívat? Ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád.

Máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva vraníků a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

Máš duši bílou, děvčátko. Jak křídla andělů, kdo určil kroky všech tvých cest a tíhu údělů.

Právcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví, podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

Vesta super ega povolí. Před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí.

Tišina, páteční noc, měsíc je v poloze D. Sousede, o co to jde? Na návsi koušou všichni psi a všechny holky řeknou si,

skrytej jen napůl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal. Potom řekl mi vstávej, večer budem za svokousek dál. Povídám, jelo tříska nás vlaku a geč.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení, je vždy tam, kde mě není. Stojí

0: šili, svět je báječný místo.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

se dopředu většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku.

0: nikdy dost.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Kdyby tady byl

spádá si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá?

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než po

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vanna přetéká, volám heuréka.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

Rozchází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Oba ťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsi práce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

Ostravy, v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci, renesanci. Pocity má neblahé.

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty zákony?

bych teď zahodila rtěnky, smrděla po pivu a kouři, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Víť jenom vrásky potočil a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

se mi v noci o milování. Plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

spolehlé klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře.

lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak růze odkryjem, tak oni vák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A dny, kdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a dny, kdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš hosí pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak růze odkryjem, tak oni vás zpívá, my se zatím spolu užijem.

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas, naštěstí sny se i vrací.

život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky střídavě do rytmu líbám. Až měsíc vystoupá nad Prahu, kastelán s houslovým klíčem, na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem...

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko.

máš u Tuzexu, navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, v sousední sedmici.

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

0: Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ruku z vící cepu, mě otloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule sa v remísku.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

to byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

jak kdybych měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď

0: Ovšem, když bych se tam nakrásně ocit, co tam, co právě tam.
1: No nic, jen pocit.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

věřím, velkou horu nadějí a snů. Postavil jsem horu z peří, jako důkaz, že ti věřím. Potom přišla spousta

Když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě. Já

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tví dlouhobrvíčivy jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno, jak se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si, co chceš, to smíš.

ruku na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvý

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

pole černá, bílá jsou v ní. Jednou si usrkneš z poháru strachu, snad nadějí novou zní. Potkáš se s těmi, co jdou v první řadě, přítele, s kterým se dá.

cestě vede přes pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

šeptají a pařezy svítí, loučí se světovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety,

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

Prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha. V milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta besty je žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů v stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a poslem žádných zpráv.

hlásí, že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Čechá. Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně chce to svůj čas.

Spěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

má 80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

Vítka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád.
1: Každé ráno destilát.
0: Rá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem. Pak jo.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce. A já prosím, prosím, chvilku ještě slib.

Srdce mě bolí v ječmenném poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy jenom tak.

tak jsem se trochu bál o budoucnost, že věci dějou se pomalu. Zašel jsem k jedný starší dámě,